0: Jezus.
1: Dnešný jazzový milník je anotovaný tak, že Gabriel Bianchi predstaví album brazílskeho hviezdného aranžéra Eumira Deodata

dozneli návraty Milana Nováka pre harfu, violončelo a orchester. Dielo interpretovali Katarína Turnerová, Eugen Procházka a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením